elektronickej produkce. Bl, bl, bl, bl, bl, bl, bl.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Lála?
1: Ne, řekni máma.
0: Lála!
1: Tak řekni Radio 1.
0: Lála!

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

7 minutek po 6. Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štěrbáček. A na úvod Apollo 440 Electric Light in Blue. A teď už se rozjíždí Dead Can Dance, The Host of Seraphim. Příjemný poslech.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

Poetika 80. let v podání New Arcades a One Last Dive. 6 hodin 24 minut. Posloucháte Radio 1. A teď něco z nové desky Hercules and Love Affair. Pirouette.

0: dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

Julia Holter, The Love is in the Eyes. 6 hodin 45 minut k tomu, ale do půlnoci nás teď vrátí James Blake a Lily Yachty. Midnight.

Stojí s námi Nick Cave. A teď West Side Cowboy. Paper Chains. Za 5 minut bude 7. A vy, jak doufám,

Helen Deland, How Do You Like Me Now? 7:04 vám všem samozřejmě ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. Teď si dáme Desire.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Pupul. Goo Goo Gaga, to je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashville. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
1: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: Takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád Ferda Mravenec všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.

trošku delší track z nové desky Sunderlark. Follow the river. Máme 7:45. A vy posloucháte Radio 1. Teď si dáme píseň s velmi optimistickým názvem i poselstvím.

Na rozdíl od třeba takových Funky Ghost to Hollywood, kteří tvrdí, že svět je vaše ústřice, Phoenix Foundation stojí na opačné straně tohoto názoru. A tohle je Kolovrat, srdcom a kolesom.

0: Reklama Rádia 1.
1: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
4: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
5: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
4: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
5: Ester Boll, Infračervené.
4: Divadlo Meat Factory.
6: Reklama na Radio 1.

0: Dvě minutky po osmé.
1: Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno a všechno nejlepší k svátku všem bohumilům. Tohle byl Dave Gahan a jeho Kingdom.

Sam Eastgate, aka LA Priest. Skladba Brief z nové desky. Nutno říct, že jeho předchozí Light of the Pier je v tom docela slyšet.

whispered in my ear that you actually mean.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz

Doktor Římsa a skladba Vítěz ze jeho skvělé desky. Jak správně poznamenal DJ Poeta, je to pravděpodobně poprvé, co někdo ne v rapu zmiňuje Miladu Horákovou a Toufara. Teď si dáme Sophie Royer, Opium.

Interpol, See Out Loud. Předtím Sophie Rayer, Opium a teď Turnstile, Scene Stars. 2 minutky po 9. Posloucháte Radio 1.

postpunkový Sweeping Premises. Mimochodem taky moc pěkná deska. Teď ještě Lex Walton a pak si dáme kulturní servis.

Jak znělka správně ohlásila, je tady pravidelný kulturní servis Rádia 1. Dnes máme sobotu 3. října a nabízí se vám následující kulturní radovánky z festivalu. Film a architektura, filmový festival na téma bydlení v kině Světozor. Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Feed Forward, taneční festival v kulturní stanici Galaxie. Přesně tak, přijďte se podívat k nám na Jižní město. Fall, festival umění, literatury a vzdělávání, jehož stálým hlavním tématem je empatie v době digitální. Filmy, Edison Film Hub v 19 hodin, The First SZA, v 21.30 Resident Evil. Kino pilotů v 17.10 Čika Čeka, v 19.15 Tvoření pro lásku. Kino 35 v 17.30 Poeta, od 20 hodin Digger. Kino Dlabačov v 18 hodin V srdci divočiny a od 20 hodin Digger. Galerie. Kaštan scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy. Artoto galerie v Uhelné mlýně, Marie Filipovová a Milada Otová, Dagmar Schubertová, Jak kreslit do písku. Depo 2015 Plzni do těla. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šílého ze sbírek NGP. V Doxu Radka Botčevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, dům fotografie Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Kunsthále Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. V Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Karpuchy na galerii, Bystrik Klčo, Margarita Ivy, You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová zrání. Pragovka galerie nabízí Stanislavu Karbušickou a Alexandrinu Jordanovou Zachytit nit. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Somethings. Trafo galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Galerie Rudolfinum, Krestit Mačistán, Tanja Lukin Linklater and Duane Linklater. Vila Pelé, Kamil Hoták, Krajina snů. Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance. Kolonka, koncerty a tančírny. U Bukaníra od 23 DJové Daniela, Andram, Ascender, Hero, Jens. V Jazz Doku v 19 hodin Pavel Zlámal a PQ. Cargo Gallery od 20 hodin RNZ, Cringe Prince a Temný Rudo. Klubovna Povaleč v 19.30 AO. Klub 007 na Strahově v 19 hodin Již dnes hraný Doktor Římsa, Scheissburg a Violence Junkie. Fuchs 2, Gegen Presence, Christian Maras, Jarda BPM, Marus a Samantha Togny.
Palác Akropolis v 19 hodin, Viktor Ory, Vlasta a Cosmetic Institute. V Rock Café od 20 hodin Mr. Irish Bastard. V Meat Factory od 20 hodin Courtney Barnett. V Lucerne na Music Baru od 18 John Nemeth. Future Music Bar nabízí od 20 Black Fate Party 23 Depeche Mode Video Party. V Groove Baru od 21.30 Thomas Dexter. Divadla. Klubovna Kašpar v 19.30 Sběratel. Divadlo Minor v 18 hodin Demokracie. Jatka 78 v 19.30 Fairy Tales. Divadlo X10 v 19.30 Oidipus Utopia. Divadlo v Celetné v 19.30 Jak je důležité míti Oscara. Švandovo divadlo v 19 hodin 1984. No a konečně na Rádiu 1 od 13 Ondřej Štindl, v 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, ve 20 Not Safe for Work a od 22 The Workout. Toť vše z vyčerpávajícího kulturního servisu Rádia 1, který naleznete rovněž na našich stránkách. A my půjdeme zpátky k hudbě.

Channel Trace, Medicine z nové desky. Předtím Fake Mink a ještě předtím Jungle. Protože se přiblížila 9, je nejvyšší čas rozloučit. Mějte se báječně, užijte si hezký víkend. Meteorologická proroctví tvrdí, že je to poslední víkend babího léta, tak uvidíme. Na závěr ještě Orb a uslyšíme se opět za 14 dní.

0: Rádia 1.
1: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
7: Reklama na Radio 1.
8: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Ano, máme tady opět úterý po 20. hodině, případně posloucháte-li v repríze sobotní dopoledne 9. A my tady vysíláme na Rádio 1 Velkou sedmu s datem 29. září 2026 a od mikrofonu po týdnu vás opět zdraví Zdeněk Nojzár. Máme před sebou téměř dvouhodinovku s aktuální československou hudbou. Nejdřív 5 novinek, pak 15 skladeb v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Čeká nás taky jedna skladba pamětnická, dnes s věnováním, a pokud bude čas, dostane se i na nějaké pozvánky na koncerty, které nás čekají v nejbližších 14 dnech. A nakonec budeme taky losovat, 3 z vás získají vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Novinkou první dnes začneme z jemna alternativně písničkářským projektem River Moons, za kterým stojí multimediální umělkyně Marie Tučková. Mohli jste ji taky zaregistrovat nejenom na Rádiu 1, ale taky jako objev vinily za rok 2025. Její hudební počiny jsou volným pokračováním stejnojmenného výtvarného projektu, v němž v kresbách a básních zpracovává hudební skladby a partitury. Debutovala na začátku roku 2025 6-skladbovým EPčkem Wet Scores for Listening, na němž s pomocí kytary a syntezátoru kreslila působivé písňové krajiny. A teď tady od pražské hudebnice River Moons máme nový single, který se jmenuje Pigeon Blue, novinka první.

Tolik pražská hudebnice a multimediální umělkyně Marie Tučková alias River Moons ve své novince Pigeon Blue. Novinka první velké sedmi. Novinka druhá, tam máme chlapíka, který pochází z Ústí nad Labem a dělá dada disco. Říká si Kapitán Krab a ve čtvrtek 1. října vydává své nové EPčko Továrna na data, které nahrával doma, ale míchal a mastroval ho Tomáš Havlen. Jeho počátky spadají až do roku 2017, tehdy na tom začátku byl večírek v 6. patře paneláku na sídlišti v Ústí nad Labem, láhev džinu s tonikem a tři přátelé. Původně to měl být projekt, který měl rozveselit nejbližší písní o majonéze v krabím salátu, ale celé se to posunulo výrazně dál. Fungoval i v rámci startéru u kolegů na Vejvu a pokračoval až k tomuhle EPčku, které vyjde ve čtvrtek. Kapitán Krab a skladba Problém s hostujícím Hvězdoslavem Mořským. Novinka druhá.

Drsnější kousek od kapitána Kraba, písnička Problém s hostujícím Hvězdoslavem Mořským. Na kapitán Krab zpěv, hudba, texty, synťáky, kláves, piano, programování bicích, samply, beaty, Hvězdoslav Mořský, synťáky, taky programování, rap a zpěv. Dále se ještě na tomhle EPčku, které aktuálně vydali, objevují taky Jirka Pletánek a Josefína Juhasová. Novinka třetí, tam odbočíme na Slovensko do Bratislavy, kde chystají svou novou řadovou desku Bad Karma Boy. A v pátek z ní vydali single Palisády, písničku, která zachycuje chvíle, kdy se člověku nedaří navázat spojení s okolním světem ani najít vztah, jaký by si přál, ale tenhle pocit odcizení vyvažuje vědomí, že některé věci a lidé zůstávají, i když se ostatní jistoty rozpadají. Liminal, nové album, už páté řadové, vyjde koncem října u Slnko Records a motivem a takovou pointou hlavní této skladby Palisády je jednoduchá jistota, že domov zůstává v lidech, které má člověk rád. Bad Karma Boy, Palisády, novinka třetí.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněla nám třetí novinka Palisády od Bad Karma Boy, píseň, která ohlašuje nové album Liminal, které vyjde 23. října u Slnko Records. A jak jste si všimli, tak se tam vrací motiv Dunaje. Tato řeka má v jejich příběhu zvláštní místo.

Čilové. Hudebnice, kterou můžete registrovat taky v ostatních hostovačkách různých, třeba u Aloise Gébla, dřív taky v kapelách Jaši 96, Boba Blídýho nebo zpěvačky Fortuny, vydala EPčko počátkem roku nazvané Mi Ex Amor a teď tedy přichází s novým singlem produkci Davida Machovského. Táňa Lvovská, tohle není love.

Dozněla novinka čtvrtá, Táňa Lvovská a písnička Tohle není lav. A teď máme před sebou už závěrečnou pátou novinku, skladbu Hvězdička v podání projektu Tulpa Tape, což je projekt Vladivojny Lačia. Aktuálně vydává nové EPčko Mirkwood, 8 skladeb, které vznikly během dvou živých sessions na jaře v pražském klubu Punktum a v létě uprostřed lesa na Kokořínsku. Vladivojna tam propojuje elektroniku a hlas a místo studiově vystavěných skladeb zachovává živost jednotlivých sessions, jejich spontánnost i atmosféru prostředí, ve kterém vznikly. Vladivojna Lačia, jinak taky milovnice všemožných krabiček, se dostává žánrově trochu jinam, než jsme u ní zvyklí. Tady prorůstá vlastně tenhle projekt Tulpa Tape její tvorbou pro divadlo, tanec, zmiňují se tam různé odkazy a konec konců název skladby Dead Can Dance mluví za vše. Je to elektronická transformace skladby Tanec umrlců, původně zkomponované pro inscenaci Kytice, pak je tam taky skladba Holoubek a další. Nicméně my si tady dáme píseň, jak jsem už říkal, Hvězdička, pátá novinka Tulpa Tape Alter Ego Vladivojny Lačia.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla závěrečná pátá novinka Vladivojna Lači a její projekt Tulpa Tape, skladba Hvězdička. Projekt Tulpa Tape je pro Vladivojnu prostorem, kde se potkávají téměř dvě desetiletí zkušenosti s filmovou a divadelní hudbou a taky její dlouhodobá fascinace experimentální elektronikou, výtvarným a performativním uměním. Takže aktuální nahrávka Mirkwood je takový záznam toho, kde se Vladivojna nachází právě teď mezi písní, zvukovým experimentem, živou elektronikou a performancí. A teď už můžeme směle vykročit do žebříčku. Už 5 týdnů máme ve Velké sedmě pražskou indie rockovou kapelu, která si říká Vlasta. Na jaře natočila debut Dívčí války a máme tady skladbu Chci jet někam na jich. Kapela, která se pohybuje mezi punkem, grungem, alternativním rockem, psychedelí, na co si jen vzpomenete.

Tolik kapela Vlasta, chci jet někam na jich na pozici 15. z jejich desky Dívčí války. A už v šestinu máme ve Velké srdně kapelu Brankos Bridge, která právě vydala nové EPčko Geezer Complex a už o konec konců taky pokřtila skladba Wallflower, 14. místo.

Wallflower, skladba od Brankos Bridge z jejich aktuálního EPčka, na kterém se do třetice podílal zvukový inženýr Jonathan Hux. EPčko Geezer Complex. A tři týdny ve Velké sedmě máme další skladbu, která se jmenuje Not Easy to be Found s hostujícím Georgem Sesnou. Jedná se o kapelu Frankie and the Deadbeats a je to první single z jejich nadcházející desky, která vyjde počátkem listopadu, jmenuje se Sometimes Drunk, Always Fucked Up a teď v pátek půjde ven další single, který se jmenuje Merciful Lie, ale teď ještě tedy jejich písnička Not Easy to be Found, písnička, která je takovým westernovým příběhem o okamžicích na pokraji smrti a hledání síly pokračovat dál. Frankie and the Deadbeats, 13. místo.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Radio 1.
1: Not easy to be found, single z nadcházející nové desky kapely Frankie and the Deadbeats na pozici 13. A 2 týdny ve Velké sedmě máme nový track Radikalizácia mládeže od kapely Berlin Manson, už aktuálně v Praze živší dvojice.

Adam Dragun a Patrik Nať, Berlin Manson a jejich nový track Radikalizace a mládeže z jejich nadcházející desky, která vyjde teď začátkem října, jmenuje se Cheap Fashion. 12. místo a teď už místo 11. 5 týdnů ve Velké sedmě máme Aténu Chlebovou s jejím novým albem Atentát, ze kterého hrajeme písničku Easy, písničku, která vypovídá o jejím vztahu. Konec konců klip vyloženě zve na návštěvu do velmi osobního prostoru. Atentát završuje trilogii předchozích desek La Chiba od srdce. Je neuvěřitelné, že Aténa ve svých 26 má na svém kontu už 5 alb. Aténa Chlebová, Easy, 11. místo.

Dozněla Athena Chlebová, skladba Easy na pozici 11. a stoupáme výš, 10. příčku obsadila skladba Dragonhead od kapely Aida the Young z jejich připravované desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října u plzeňského labelu Day After Records. Aida the Young, Dragonhead, 10. místo.

Dnešní desáté místo Aida Dayang a Dragonhead. Deváté místo mají tento týden Yellow Sisters a písnička Máme tu víkend s hostujícím Andrewem.

Dozněli Yellow Sisters, skladba Máme tu víkend už 4 týdny, opanovává velkou sedmu. A pozice 8 patří profesorovi domácí elektronické scény Floexovi, který společně s Honzou Šiklem připravil nový track Director Number 3. Je to skladba, která předznamenává desku Floex Ensemble a moc se na ní těším. Pozice 8, novinka, která postoupila z minulého týdne, Floex a Honza Šikl.

0: slyšíte ten
1: klid? Rádio jedna.
0: Tolik fantastický Floex v tandemu s Honzou Šiklem, director number 3 Floex Ensemble na pozici 8. A teď můj tradiční jingle oznámil skladbu Pamětnickou a dneska jsem si říkal, že bychom mohli trochu odlehčit, možná někteří z vás znáte rým. Jak zmírnit děs v duši nejistého chlapíka, jak stlumit hrůzu, s níž se potýká, jak zmírnit jeho děs, když se zbaběle krčí v nohách postele? Ti zkušenější možná vědí, že se jedná o skladbu od kapely 100 zvířat z jejich 6. řadové desky Nikdy nic nebylo a já výjimečně bych tuhle skladbu dnes dal s věnováním pro všechny, kteří se nebojí se života naplno, tak říkajíc rozkvetle a speciálně Juditě Novákové z Prahy 5, která dnes oslavuje své narozeniny. Takže je to taková píseň pro tuto dobrodružnou ženu, cestovatelku, otužilkyni, někdejší horalku a přeju taky vám všem ostatním, kdo se nebojíte, žijete naplno ještě hodně životních radostí a naplněných chvil. Pamětnická skladba 100 zvířat a jak zmírnit děs.

Jak zmírnit děs dnešní skladba pamětnická od kapely 100 zvířat a pevně věřím, že nejenom na Barrandově je ten děs v tuhle chvíli minimální. Místo sedmé, tam máme novinku, která postoupila z minulého týdne, doktor Římsa a jeho panel Story. Doktor Římsa, ročník 87, čerpá inspiraci především z 90., které prožil jako teenager a jeho tvorba odráží, řekněme, romantické vzpomínky na skateboarding, graffiti a popkulturu východního bloku, ale v jeho případě teda s důrazem na humor a parodii mainstreamu. Doktor Římsa, panel Story, sedmé místo.

Tolik ve slovním projevu poněkud ostřejší panel story. Od doktora Římsy na pozici 7 a oslím ústkem se rovnou dostaneme k 6, protože právě doktor Římsa bude přítomný na křtu nové desky Nikam od severočeských Merbo Trubka. Kapela, která se považuje za takovou, řekněme, severočeskou punkovou dechovku. Mají saxofony, klarinety, trombóna, jak sami říkají, všelijaký bubny pozbíraný na smeťáku. Merbo Trubky, Nejslova, 6. místo.

Merbo Trubky, Nejslova, šesté místo a na pozici páté trošičku zase zliličtíme, dáme si písničku titulní věc z nové desky Love You od někdejších kladenských zrní. Kapela se zase vrátila na své nové desce k elektronice, neudělala ji s Ondřejem Ješkem, ale tentokrát v produkci Lukáše Palána, jak sami říkají, byla to dobrodružná cesta. Zkoušeli a nahrávali v nadšení často dlouho do noci a myslím, že na té energii nové nahrávky je to opravdu cítit. Zrní, Love You, páté místo.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí,

Love you, love you, takhle prostince se jmenuje nová deska Zrní a její titulní skladba právě dozněla na pozici páté. Tři týdny ve Velké sedmě máme Josefinu Duškovou alias Josefinu Dusk s jejím novým singlem Bones. Skladba, která vznikala snad 10 let postupně, nakonec vytvořila prostor pro spolupráci Josefiny s novými hlasy. Je to taková mantra se vším všudy a v důsledku taky reakce na volání neprozkoumaných předsudků, starověkých pověr a ideologií hnaných mytologií, které ve věku informací jednoduše odmítají utichnout. Josefina Dusk, Bones, 4. místo.

0: čtvrté místě dozněla písnička Bones od Josefiny Dusk, písnička, která pro ně byla obzvláště důležitá, když ji hrála na živo, tak postupně to ovlivnilo celou její tvorbu, protože na pódiu u každé písničky chtěla zažívat stejnou intenzitu a zároveň chtěla, aby se lidé hýbali i ti nejstydlivější, což u téhle skladby se bezesporu určitě daří. A teď už hraje pod mas Floexe, který dávám tehdy, když ohlašuju koncerty, které máme bezprostředně před námi v nejbližších 14 dnech v Praze hned ve středu 30. září v Paláci Akropolis křtí svou novou desku Katarzia. Ve čtvrtek 1. října v Bajky Jesus zahraje Zabiť Františka a Josefína. V sobotu 2. října můžete do Cargo Gallery na Jakuba Koeniga a Báru Zmekovou, případně na Načevu do Doxu a jo, Načeva je v sobotu 3.10. a Jakub Koenig je v pátek 2.10. To jsem tady měl poznačeno špatně, takže můžete klidně stihnout oba koncerty. Ale ve středu 3. můžete do Akráče ještě taky na sérii Puls na Viktora Oriho Vlastu a Cosmetic Institute. 6.10. v Malostranské besedě zahraje Martina Trchová i s kapelou. 8. křtí desku v klubu Varšava Under the Pillow a znovu obnovení Egnoise zahrají 11. října v Malostranské besedě. V Plzni jsem se díval z těch v úvozovkách našich velkosedmových věcí. Tam bude ve čtvrtek 8. října Vasilův Rubáš v Zaxpabu. A teď už zpátky do žebříčku na pozici 3. Tento týden máme takový sentiment za létem, který aktuálně vlastně ještě není úplně potřeba, protože je krásně skladba Český léto, takový pocitový, myšlenkový prout o létě a současně jemně nostalgická a ironická výpověď o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Hihiha, holky, Český léto, 3. místo.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty
1: no,
2: vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě léto,

0: Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Hihiha, holky a český leto na pozici třetí. A Květach ze čtvrté pozice stoupla až na stříbrnou druhou příčku. Květach a track Přesila zostující pastí, respektive Danem Kranichem, který tam přispěl rapovou pasáží a taky se na konci refrénu ještě pořádně přidal.

Tolik k větách Přesila, zostující pastí aktuální deska Rozkousanej svět, kterou Magdalena Fendrichová pokřtí 29. října v paláci Akropolis. A teď už budu losovat tři z vás, kteří získají krásnou nahrávku vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tenhle kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek. Štěstí jsem měl na Jiřího Šefránka, Martina Novotného a Zuzanu Háklovou, tak snad jsem se vám trefil s tímhle vinylem trochu do vkusu. Pro všechny ty z vás, kdo budete hlasovat v tomhle týdnu pro 5, maximálně 15 skladeb v žebříčku, budu mít na příště po 2 vstupenkách, 3x2 vstupenky na klubovou noc Click Time Ten, která se koná 9. října v Olomouckém S-klubu, takže můžete vyrazit na výlet, protože tam vystoupí Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum. Ale teď už pozice první, pozice, kterou obhájila po minulém týdnu kapela Foxou s písničkou Tvoje hvězdy z jejich aktuální desky Eva.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě dozněli Foxou a jejich song Tvoje hvězdy. Já už mám před sebou jenom rekapitulaci. Pro úplnost ještě dodám, že žebříček po sedmi týdnech opustili Lajky. Písnička Muž, který se nerad skloňoval, pod čarou skončila taky kapela Beat Architects. Nepostoupila taky kapela Cold Meat Party. A vypadli nám ještě taky Chris Sadler s trackem Blinded a taky nepostoupila jedna z novinek Vincent, dvojice Vincent a skladba Jen na oko. Ale teď už směle do žebříčku. Novinkou první byl track Pigeon Blue od pražské hudebnice a multimediální umělkyně Marie Tučkové alias River Moons.

To už je novinka třetí. Bratislavští Bad Karma Boy a jejich track Palisády, písnička, která ohlašuje jejich nové album Liminal.

Záverečná pátá novinka alternego Vladivojny Lačia, projekt Tulpa Tape a track Hvězdička z její desky Mirkwood Lives.

0: Merbo Trubky, Nejslova, 6. místo.
1: Slova jsou na tři písmena slova jsou. Slova, která ke mně patří, slova, která zůstanou.
0: Love you, nové album a titulní song kapely Zrní na 5. místě.

Přesila od Květach zostující pastí druhé místo. A dnes opět první místo, skladba Tvoje hvězdy od Foxou.

0: Ať už velká sedma s datem 29. září 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se tentokrát loučí Zdeněk Noj, zahrněte se. Ahoj. Když přes tvoje hvězdy někdy letí, nech to tak, když přes tvoje...
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
9: Reklama na Radio 1.

tak minutku před 11. hodinou vám už od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 příjemný poslech přeje Tomáš Vidra. Pomalu jistě začíná podat staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Taky někdy i něco novějšího nebo naopak staršího. Ale jedno je jistý, žádný notoricky ohratý a omletý kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech na všech frekvencích Rádia 1. Při Tomáš Vidr začíná pořad Staré poledne. A jako první je tady kapela, která si říkala Jolliver Arkansas. Na jejich desce, která se jmenuje Home z roku 68, si třeba zahrá Felix Papalardry nebo impozantní Leslie West. Skladba se jmenuje Grey Afternoon a tady jsou Jolliver Arkansas. Příjemný poslech.

Tolik kapela Jolliver Arkansas, s nimi Leslie West, deska z roku 68, jmenuje se Home a skladba, to bylo Grey Afternoon. Teď tady mám partíčku s názvem Pan. Tyhle ty docela zajímaví chlapci natočili svoji desku v roce 1970. A protože kamarád Tristan bude mít za pár dní narozeniny, tak tady je pro něj skladba s názvem Tristes. No prostě blíž jsem to nenašel.

Tolik kapela Pan a jejich deska z roku 1970 a skladba s názvem Tristesse. Teď už je tady britská formace, která se jmenovala Steel Mill. A samozřejmě, jak je v Británii zvykem, chovali se k něm macešsky. Deska musela být v Německu. Tahle partička byla z jižního Londýna, ze čtvrti Wadsworth. Asi fanoušci Charlton Athletic. Album se jmenuje Green Eyed God, je z roku 1972 a my si dáme titulní skladbu.

Britská kapela Steel Mill z jižního Londýna ze čtvrti Wadsworth. Teď už je tady další zajímavá britská kapela. Říkali si Tsar. Její deska vyšla v roce 1970 a my si z ní dáme skladbu o jakési Cecilce.

Tolik britská kapela Cár a jejich deska z roku 1970, skladba s názvem Cecília. Další britská partička se jmenuje Arai Apparent. Desku produkoval a taky si na ní zahrál Jimi Hendrix. Album se jmenuje Sunrise, vyšlo v roce 69 a my si z něho pustíme skladbu s názvem Mr. Guy Fawkes.

Tolik britská kapela Eli Apparent a jejich deska z roku 69. Teď je tady další partička, která se jmenuje Locomotive. Album We Are Everything You See vyšlo v roce 69. Jsou to taky Britové a my si dáme skladbu Coming Down Love Song.

Tolik kapela Locomotive, album We Are Everything You See z roku 69. Coming Down, a love song. Teď jsou tady Midnight Sun, jejich první deska z roku 71, vydali ty desky tři, ale tahle ta jednička, to je naprostá paráda. Dáme si z ní skladbu, která se jmenuje Living on a Hill.

0: Kapela Midnight Sun, tedy Půlnoční slunce. Tohle byla jejich první deska. Mají ještě další dvě, které jsou stejně dobrý.
1: Reklama Rádia 1.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
7: Reklama na Radio 1.
0: No a po Midnight Sun tady máme kapelu, která si říkala Automatic Fine Tuning. Deska AFT vyšla v roce 76, když to AFT mohlo mít taky ještě úplně jiný význam, ale nebudeme dneska zprostí. Pustíme si skladbu, která se jmenuje Queen of the Night.

Kapela Automatic Fine Tuning a jejich deska AFT z roku 76. To byla skladba s názvem Queen of the Night. Teď tady máme formaci, která si říkala Felt, byli ze státu Alabama. Jejich jediná deska vyšla v roce 71 a my si pustíme věc, která se jmenuje Weeping Mama Blues.

Tak to byla kapela Felt a jejich deska z roku 81, Weeping Mama Blues. Teď je tady britská formace, která si říkala Orang Utan. Samozřejmě, jak bylo pro Británii typické, desku jim tam nevydali. Vydali ji v Americe. Vyšla v roce 71, je to jejich jediná, protože manažer je tak báječně okrad, že neměl ani na cestu zpátky. Skladba se jmenuje Fly Me High.

Tak tolik skvělá britská kapela Orang Utan. No a máme tady ještě jednu britskou formaci, která si říkala Alleluja. Deska Alleluja Babe vyšla v roce 1970 a my si dáme skladbu s názvem Alleluja Signs of Strange.

Britská kapela Aleluja. Máme tady další britskou kapelu Big Bertha. Tu si založil skvělý bubeník Cozy Powell. A s ním v této tříčlenné formaci hráli bratři Dave Ball a Danny Ball. Takže takový krásný klasický obsazení. Tady je jejich živák z Hamburku z roku 1970 a skladbu, kterou si vypůjčili od Johnnyho Cashe. Ring of Fire.

Big Bertha a jejich koncert v Hamburku. Teď se vrátíme do Londýna za kapelou Art, což byl Mike Harrison, Greg Ridley, Mike Kelly a Luther Governor. Art později se z nich stali Spooky Tooth, ale jako Art vydali desku Supernatural Fairy Tale z roku 67. My si z ní dáme skladbu, myslím, že jsem se zbláznil, I think I'm going weird. A jsem zvědavý, jestli to náhodou zase nerozhodí tady aparaturu, protože to je možná mono.

A ve Velké Británii zůstaneme. Tohle byla kapela Art a teď už jsou tady Zire, Every Inch a Man, deska z roku 81, skladba s názvem Angel of the Highway.

Tolik Zaire, album Every Inch a Man z roku 71, Angel of the Highway. Teď jsou tady T-Rex, deska taky z roku 71, Electric Warrior a veselá píseň Life's a Gas.

Tak to byli T-Rex a teď je tady další britská kapela The Web. Album Fully Interlocking z roku 68 a skladba s názvem Harold W.

Tohle je kapela The Web, album Fully Interlocking z roku 68. Teď se podíváme za formací, která se říkala Moving Sidewalks. Byli z Texasu, z Houstonu, vydali desku v roce 69, jmenuje se Flash a svou kariéru na ní začínal skvělý kytarista Billy Gibbons. Tady je skladba s názvem Flashback.

Tak, tolik Moving Sidewalks a jejich deska z roku 69. Teď už je tady formace, která si říkala Ronnie James Reincarnation. Skladba z roku 68 se jmenuje Is This The Only Life You Ever Had?

Tak tolik kapela Ronnie James Reincarnation. No a minule jsem tady pouštěl pražskou kapelu Red Baron Band, slíbil jsem píseň Song for Tom, Tom to je moc hezký jméno, ale protože nad gramofonama nesvítí světlo, takže jsem tam samozřejmě tu přenosku dal někam jinam, protože jsem slepý jako patrona, takže tady je deska kapely Red Baron Band, deska, která vyšla konce minulého týdne, jmenuje se Walking Danger a ta slíbená skladba Song for Tom.

Tolik nová deska kapely Red Baron Band, která vyšla u vydavatelství Doupě Records. Tady máme další pražskou kapelu, která chystá svoji desku na vánoční trh. Bude to bomba. Jak to chlapci šperkujou, tak to bude úplně dokonalý. Kapela VIP, kterou vede Petr Dolejš-Koch, a deska Sunkchest Club, skladba Million Moments of Silence.

To byla kapela VIP z Prahy. Tato deska vyjde za podpory vydavatelství Suprafon. No a protože se pomalu blíží konec dnešního Starého poledne, mám tady poslední skladbu. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, těším se na slyšenou příští sobotu. No a pokud si chcete dnešní pořad poslechnout ještě jednou, jak v průběhu odpoledne na platformě YouTube, stačí napsat Staré poledne a skočí to na vás nějakou hezkou fotkou. Nebo si chcete něco dozvědět o zajímavých deskách, tak taky na YouTube spolu s Pavlem Kováčem děláme pořad, který se jmenuje Music 69 a je o spoustě desek. Teď je tady taky od vydavatelství Doupě kapela 333 with Glenn Hughes. Deska se jmenuje Isolation, teď před asi měsícem vyšla a my si z ní dáme skladbu s názvem Hard to Handle. Loučí se s vámi Tomáš Vidra.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Reklama na Radio 1.

pár desítek vteřin po jedné hodině odpolední se to stalo na trůnu Rádia 1 došlo k výměně koster. Tomáše Vidru vystřídal Ondřej Štindl, který se s vámi tímto zdraví v tuto slunnou říjnovou sobotu. Nechci to zakřeknout, ale možná už jich nebude za stolik, tudíž užívejme, přátelé. A ta první hudba, kterou ode mě slyšíte, je taky taková sluná, je to skladba od Los Angeles příležitostní instrumentální skupiny Lalom. Jmenuje se Lorena, pak dávnější nahrávka Ray Kudera, Cajdáku Goodbye Irene, po něm britsko-kolumbijská kapela Sidestepper.

Tato táhla melodie je melodií známý písně Goodbye Irene, jaký před lety nahrál Ray Gooda a příležitostná kapela Corridos Furiosos, nebo teď teda nevím, ale byly to nějaký španělský výrazy. A dál. Ti anoncovaní britští Side Step, píseň se jmenuje Supernatural Love, pak malejská, myslím, nebo senegalská kapela Songhai Blues.

Po Kalexiku další živější píseň, tentokrát Fox Hunt od Siri Ferrell, přátelé, dal naléhavý kus Rise My Sun od kapely The Builders and The Butchers.

tak ještě jednou, tohle jsou Lewis Pair, píseň se jmenuje We Are Bleeding, prosím pěkně dál v podobném zrychlenějším stylu Trampled by Turtles, Burn for Free.

jsem jakýsi zmatený. Možná je to drobnou technickou potíží, kterou tady řeším. Každopádně ohlásil jsem Tramples by Tramples a z rádia se ozvali The Builders and the Butchers. Takový zásadní omyl. Nicméně bude napraven v zápětí, kdy uslyšíte Trampled by Turtles.

Trampled by Turtles, skladba se jmenuje Burn for Free, považoval jsem ji za téměř novou a ona je stará více než 20 let, vidíte, jak to letí. Ta další bude ještě starší, je ta památná píseň The Girl Who Lives on Heaven Hill od klasiků Haskady.

se žijeme oblíbené decentní a civilní australské Quills, You're Not Always On My Mind. Ještě před nimi tam byla kapela Love Burns a do krátkých reklam ještě klasika od Jane's Addiction.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
4: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
5: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
4: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
5: Ester Boll, Infračervené.
4: Divadlo Meat Factory.
6: Reklama na Radio 1.

malinko po druhé hodině, vy slyšíte z rádií vašich, ano, z rádií, Dana Auerbacha, který podává hlášení o svém momentálním stavu, jenž popisuje slovy heartbroken in disrepair, pak Texasan, Devon Gilfillian, Black Dog, Rabbit Hole.

Black Dog, jak je to? Black Dog Rabbit Hole a Devon Gilfillian dál ještě jeden zemitý kus od Davida Nance, Mock the Hours.

This is a relay v téhle písni vyjadřuje prazvláštní předsevzetí I will eat my heart in the morning light. Dál má oblíbená mladá dvojice Twisted Teens píseň White Hot Coal.

Chris Tettins, skladba White Hot Coal a vystřídali píseň The Way It Goes z nového alba skupiny z Walesu. A k Walesu, k tomu já mám vztah, The Tubes.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz

to mírně kontemplativní skladba se jmenuje The High Ranges, na svoji aktuální desku ji zařadila. Kapela Shearwater v nikoli nepodobném duchu se ponese píseň Source od Modern Nature.

Modern Nature, píseň Source, vystřídána bude skladbou The Beast od kapely New Year, kterou jsem před lety pouštěla z tohoto rádia docela často a vzácnou příležitost připomenout si její tiše řinčivý zvuk budete mít právě teď.

The New Year a píseň Beast bude vystřídána, aspoň doufám, skladbou další, skladbou z nový společný desky umělců Panda Bear a Sonic Boom. Je to titulní skladba toho alba. Jmenuje se A of One.

radostná skladba od Panda Bear a Sonic Boom se jmenuje A of One. Dále zasněný Christopher Owens, Distant Drummer.

Christopher Owens, dámy a pánové, Distant Drummer, a do reklam ještě Vampire Weekend, This Life.

Tahle skladba se jmenuje Glasgow, trochu chumorný město, ale je taková rozjasněná, že natočili mladí umělci z britské skupiny Jockstrap Doll. Skutečně už zachmuřený kus od Proto máte z jejich nový desky, jmenuje se The Night.

skladba Košatě. Znějící skladba se jmenuje The Night Dream, je z poslední desky Protomater, dál dávnější naléhavá Whatever od Butthole Surface.

písni Whatever od The Beatles jste slyšeli kapelu, která má v názvu zkratku BDRMM. Píseň se jmenuje Set in the Heat, tohle z pořád ještě nový desky protinožického umělce Jonathana Bree, Cloak and Dagger. Na ní naváže koncertní záznam, dávný koncertní záznam kapely Morphine, You Look Like Rain.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

Za chviličku bude půl třetí, ne, za chviličku bude půl čtvrtý, ale nemýlím se v tom, že posloucháte na poměry kapely Mezista nezvykle hřinčivou píseň Blue Flower. Vystřídají ji newyorští

zadumaná píseň Part of Me je dílem kapely Bonnie Doondal, Rose City Band, lesní skupina hudební, taková Lights on the Way.

To je ve všech smyslech toho slova živá nahrávka písně What Goes On od The Velvet Underground, pořízená v 60. letech, druhý půl 60. let v newyorském klubu Matrix. Dál ještě jedni už... No, ještě jedni klasici, Low, taky z koncertu píseň Immune a do reklamy ještě z nový desky Kevina Morbyho.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
5: Reklama na Radio 1.

Je chvilka před čtvrtou hodinou a vy z rádia slyšíte Chucka Johnsona a jeho skladbu Letters from the Attic, která doprovázela nějaký dokumentární film. A ta skladba taky otevírá tu obvyklou, vytichlou plus minus půl hodinu před kulturním servisem. Dnes v ní uslyšíte, řekl bych, většinou osvědčené hlasy. První z nich bude Micah Hinson v písni Not Forever Now.

and find the confidence it takes to leave there.

ich sen od Mikey Hinsna, se jmenuje Not Forever Now a vystřídají, myslím, tuarešský umělec Faris Amin Botazi, který před takovým 15 rokama něco takového natočil v Americe verze klasických amerických písní. Tak, ale přeložil si je, abych tak řekl, do vlastního hudebního výrazu i do vlastního jazyka. A ta skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Alchoria, pak Johnny Cash.

po Johnny Cashovi další titán, tentokrát Willie Nelson ve verzi Dylanovy písně Senior a dál ještě His Golden Messenger.

Tahle píseň od His Golden Messenger se jmenuje The Pencil on the River a do kulturního servisu ještě uslyšíte jednu skladbu z nový desky od Becka. Ta deska se jmenuje Ride Lonesome a je plná teskných písní, jako je i třeba ta If You Don't Know What Love Is, pak kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Ano, ano, ano, ano, ano, je ta chvíle, kdy budete seznámeni s kulturním servisem Rádia 1 na sobotu už 3. října 2026. Tak, v kině Světezor běží festival Film a architektura, to je filmový festival na téma bydlení. Future Gate, filmový festival, tentokrát s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. V Brně, Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. V kulturní stanici Galaxie Feed Forward taneční festival a taky běží Fall, festival umění, literatury a vzdělávání. Jehož stálým hlavním tématem je empatie v době digitální. V Edison Film Hub dávají od 7 The First Cizza, od 9:30 Resident Evil, v kině pilotů 17:10 Čika Čika, od 19:15 Stvoření pro lásku, kino 35, od 17:30 Poeta, od 8:00 Digger, v kině Dlabačov od 6:00 V srdci divočiny, od 8:00 Digger. Kaštán, scéna Unijazzu, vystavuje Martina Maříka a jeho obrazy. Artoto galerie v Uhelné mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová, Dagmar Schubertová, Jak kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni do těla, v Rožumberském paláci na hradě Dary pro prezidenta zdaleka i blízka 2, Galerie Středočeského kraje, Ludmila Šiklová s Lídou, Národní galerie Praha ve Veletržním paláci Edith a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek NGP v Doxu, Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy v domě fotografie Terra Incognita ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Osudy psané válkou, Československý legionáři Roztok a Žalova, Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, Boris Král, Bonsoir Audrey, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, je to výstava o restaurování, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Jason Shadow z Galerie Benedikta Rejta v Lounům, Martin Janíček, zvukové projekty, Studio Prno v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a Dědictví světla, v Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj, Karpuchina Galerie, Bystrík, Klčo, Margarita, Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná, Terezina Štětinová zrání, Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová zachytit nit, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, galerie etc. Art, Jiří Valoch, Some Things, Trafo galerie Siegfried Herz, Velké poledne, Muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska, galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders, The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina, galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat, Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem, galerie Rudolfinum, Krestit Mačistán, Tania Lukin, Linklater a Dwayne Linklater. Ve Vile Pelé, Kamil Hoták, Krajina snů, Muzeum Kampka, Milan Kunc, Pop Renaissance. Jinak u Bukanýra od 11 DJs Daniela Andrem a Sender Hero a Jens, Jazz Doku od 7 Pavel Zlámal a PQ, Cargo Gallery od 8 RNZ a Cringe Prince plus Temný Rudo, Klubovna Povaleč od 19:30 AO, Klub 007 na Strahově od 19:00, Doktor Římsa Scheisburg a Violence Junkie, Fuchs 2, Gegen Presents, Christian Maras, Jarda BPM, Mar As a Samantha Tony, Palác Akropolis od 19:00, Viktor Ory, Vlasta a Cosmetic Institute, Work Café od 20:00, Mr. Irish Bastard, Meat Factory od 20:00, Courtney Barnett, v Lucerna Music Baru už od 6:00 John Nemeth, ve Futurum Music Baru od 8:00 Black Faith Party 23, Depeche Mode Video Party a v Groove Baru od 9:30 Thomas Dexter. divadlům v klubovně Kašpar od půl osmí sběratel, divadlo Minor od šesti Demokracie, Jatka 78 od půl osmí Fairy Tales, divadlo X10 od půl osmí Oidipus Utopia, divadlo v Celetné od půl osmé, jak je důležité mít Oscara, a ve Švandově divadle od sedmi 1984, na Rádio 1 od pěti Nová hudba, na Rádio 1 od osmi na SFV a od deseti The Workout, a je to vše z kulturního servisu.
2: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Pupul Goo Goo Gaga. To je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Dive Out je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashvilleu. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
0: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

toto je intenzivní koncertní verze písně Bonnieho prince Billyho, London May. Nepustím už toho moc, ale ještě Other Lives.

asi je plus minus ta chvíle, kdybych se s vámi mohl a měl rozloučit. A to činím v tuto chvíli. Hodlám se zde zhmotnit zase za 14 dní, budem si držet palce, aby to vyšlo, ale nevím, proč by to mělo nevýjít. Po tu dobu se chovejte slušně, mějte se dobře, studujte tracklist na našich stránkách, pouštějte si z mého legendárního Mixcloudového profilu, který najdete na Mixcloudu, když tam zadáte mý jméno. Tam si můžete pustit hudbu z mých starších setů a hudba z tohoto k tomu přibude v zápětí. A vůbec všechno si řekneme, až přijde čas, a zatím se nemějte pěkně. Čau.

0: Thank you.
1: Reklama Rádia 1.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Beetle Kahn. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kahn je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Kahn od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
5: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
6: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pozor, pozor! Alarm!
9: Pozor, pozor, alarm!
8: Alarm, pozor!
9: Alarm, alarm, pozor!
8: Pozor! Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
9: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
8: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
9: 100 lidí, 100 chutí.
8: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
9: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
8: Perto tam, Hans!

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Hymba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: jedno.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
7: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.
9: Na Rádiu 1.
10: Na Rádiu 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků.cz.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z obi.
6: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
9: Na Radio 1.
8: Na Radio 1.
9: Na Radio 1.

0: You would think it's MTV Cribs if you saw my man Shein.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.
4: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love.

kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

toho zbavit? Už tam nepsali chorá hlava, myslí, že vyhrála, ale říkám ne, každý den vyhrávám tenhle ten běh, tak hebouce, tak někonce, přijímám se a potom to je.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku, Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
0: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Ne, tak prostě, hle.

0: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct takhle, to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha,
1: a tak to bude,
0: jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.